so mi haali Aliou Abou Mamadou Diawli mayral mi siftoto Yagoubou Bolo Ba o no wiyete Hamidou Demba